ste tudi vi med tistimi, ki se sprašujete, kdaj bo bolje? Kdaj bo bolje? Je že bilo, Kanede?